0: Gio Mirci Metzlich nam zaspiva Bečorgin 20 je. A netko sa šice nastupič, chceme športovač.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosvos, Sport.
2: Prini Serbski Supercup starobneje klasy Modžine D je športová jednotka Kruščic piatk v obvuku športového svedženia převedva. Jadwiga Richterová zamovita za koparský dorost SJC.
3: Sme so jara veseli, že sme opravde všetky 5 serbské mužstva za to dobyč mali. Vobdeli sú so Radvo, Nevilčice, Pančice, Kruščica a Ralbice. A turnierový modus by každý napřečo každým, dokud sme nerovnú ličbu mali, tak sme sa rozsudili, že každý napřečo každým reje 5 na čmenšine. A s tým sme na koncu mali dobyčore a to by SJ Nevilčice.
2: Kompliment ze stron zamovitých SJC sudnickému kolektíve Metody Paulike, Ludvige Jakubaše a Matejove Grubore. Koparské úsledky mužojo Vyša Liga a Krajina Liga. Jednota Rudolstadt bude sa Budešin 0-0 a Drežďanský SC, to je celk, v ktorým šraje Horčan Damian Jok, je prečivo FC Grimas 2-4 podležal. Za DSC by to v druhej re hižo druhá poražka. Okresná Vyša Liga, zazbyhové dobeče 3-0 svečachu 5 kvečo Ralbičanci Sokoli o Kruščicach. Rota celichu Niklas Schneider, Aleksandr Wauda a Richard Schneider. V samstnem času doby cuk post Germanie Budešim přečivo zastupnictvu z horného kraja Šprevia ze 4-2. Za poštovníkov by jedna rota rodžene pančan Klemens Mechela celiu. Rakece Malešece 2-2 a Hore Kulou 3-5. Ra na orách bez dobom na rotách najbohača. Vobaj koparský cukaj Radvorský a tiež Nebelčanský staj ve okresní líze štafla 2 s nerozsudným úsledkom 2-2 startovavoj. Hosčo z Radvoria miachu minak ale trochu zboža. Najprede by Marlon Wenzel 1-0 celiu, potom hosčičelo išče do přestavky Runa 2-1 z Viertnechu, doniž minakaučank 2-2 ze samorotami Nievu Runa. Nebelčenio na kvadachu doma zastat k 0-2 přečivo hosčom z Váza, rota za SJN celišta Jonas Kraučík a Florian Domš. Marina Vizda TSV Počnica 0-4 a SJ Kruščice druhé mužstvo FSV Wute 1-1, za Kruščanou by Mato Gisvok 1-0 celiu. Športový pokýva ještě od popodňu pečích převedže se dženca v Mivočicách vůlke zátkula bičfinále a od večera na posedmých raje v Ralbicách stará kopanská garda Soková Ralbice Horky přečivo starým knězem vojerovského FC.

0: Lečo. A što sluša za vas, k pravemu lječu?
1: Mi se sluša k tomu kupanje, grilovanje.
2: A čo podobí bud, a hej, bude veselé.
0: Dobré ranie, přeje vám Serbský rozvoz.

0: Prenie šuski džen, prenie džen, nová týdženia, punželu. 17. augusta, na pošešči, što dáva nového?
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Na 5 serbskich dalevedúcich šulách budyskim v okresu startuje dženca podobne veľa džičí do 5. letníka kajš loni. Andrea Kišcu nás nadromnosťami.
3: Po aktuálnych ličbách krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbských vyšších šulách a na serbským gymnáziu Budyšinie dohromady 186 šulákov a šulerjov, loni by ich 189. V Rajbicach stúpa ličba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je porno tomu ve Voklecach, 32 miesto loni 36 a na serbskej vyšší šuli v Budyšine 22 miesto 30. Na serbskym gymnáziu Budyšine maja v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menia hačloni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerkov z Orelským v okresu na vyššej šuli Nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dzieci cioch 5 riadoniach loni behich 6 a 40. Přepytowanie po wohroženju budyskeho towarstwa Jiwain Jin przez dreje prawicarsku skupinu januare 2025 je so bez wuslitka zakončiło. Kajž statne rečnistwo ze Zorelca zdzieli, nie su so žani w obdzieleni skučičeljo zwieščič moli. Tež nadpad na osoby przed budyskim wodzinskim klubom Kurti juliju 2024 so dale nie przepytuje. Tež tam nie sú moli žanoch skučičelu vusledžič. Při nadpadže před 2 letoma je pozdatne pravicarska skupina 2 osobe zraniva. Niedže 800 posta hosči je včera na zelovú nedželu do Zeživinskie a zelovie zárode kloštra Marinie v Zdopančicach Kukove přikvatalo. Kež tamniša mišterská zárodnica Antje Majzorová na naprašovanie zdželi, bieme s opetuarimi lica skýre viace ze šelakých končin nemskie, hač domorodnoch. Na zelových a regionálnych výkách poskyčích u výkovárieho miest druhým vince, mydva, volie a čaj z domiacich zelo. Kultúrne v obrubi popudňo miest druhým serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelovú nidželu zárodže kloštra Marina Vizda zakončíšu s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom Šapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Ružičanske vesne towarstvo při Marini Studničce je včera po nešporie ponoveniu vesnu towarstvu rumnošť vesňankam a vesňanam přepodalo. Minenych 3 miesacach sú čvonky a čvonojo towarstva zhromadne z vesny rádu stvú s pomocou spichovanských sredkov z regionálneho budžeja, regionálneho managementa honio Vužiska hola a haty zanirovali. Voni čežišči, ponovenia, bešte akustika a bezbariernošť. A to bych upovešče, kiš namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajte je dženca ráno trochu turbulentne. Tu vysky a rímania budyšine. Tu kvílu pváči tiež zovánu ja předselnými rímaniemi dešom a krupami dženca budyským v okresu. Poždišo môže sa tiež trochu slunca pokazať a to šopši maximálne 22 stopniach.
0: To sa nech poranie za ríma, za tiež šulste nováčce a šice šulorio a vúčorio s časom vatúča. Bviska so tež na drohách vujky prašak? Nie, tam je všetko svobodné. Bviskačo, bviskače tu žané systémy nemám, jeli mače pokyvy za nás. Žilče nám ráde telefonice, Budyšin 7400, aber tež ráde přes našu dámotnú app MDR Serbia, tam čaká na vás naša četová funkcia. Hebak přejeme všetkým dobrý start do nového dňa, do prvního šulského dňa.
1: Serbský rozvoz.
0: Dobrý start přejeme Bettina a Jakub. Kajšte Steffen Kostosz, Jessu Wostalite, ne, Petsch, Bonapo, Šeščiche.

krótko po cibilki na šeštie. Dženca sa zaso za bulom honi vulki finale zatkula beachvolleyballovej ture Miłoczycach. Dženca vod večer sedmi sa tam za bulom honi a zajmce su tež vizo vutrobne vitani rune takaj šmustva, ki su sa za to přizivili. Štujš se so na kubanski jizbe domovinskije skupine Michała Hornika vobdělič do Vielceja, do Zvokomorova, tam se slabu do Brunicove jame podač, može so išče hač do Dženznišeho za vonu kubansku jizbu pola župy Michał Hornik přizjevič. Z dybkom starta do nového šulského leta je od Dženznišeho vúžiska kupy ve Vojorecach zavrena a to išče hač do konca měsaca. Týždy sú nekocí šulorio zhrudní z odebe dženca zaso do šule, je dženca zaso vesva punčela Happy Monday budyšinje, dženca pod hesvom Môj, tvoj, náš budyšin k 25. ráze. Chcíte pokázať, kak písané a riane naše miesto je. Z dobrý húčbu a v ústajencu. Od 5. do 7. a to na námieste pred Michalskej cirkviu. Mordžina dopredka, reka přichodnú sobotu, to sú zajmce mordžostní na Powerserb do Nuknice vítani. Přizoče rade váš mordžinský klub, rejovanskú skupinu abo přečeský klub, celé jednore přes Instagram pola serbského mordžinského tovarstva Pauka. Pečo mili so tola namakač jednom mústve sobotu, so potom vubiedžovanie na pocioch záj a potom je riana afterparty při Kopšinjanským rodžišču.

0: Kranz, Rebecca Hase, Heiko Gußmann und Gina Lückenkämper mussten sich nur Großbritannien geschlagen geben. Speerwerferin Julia Ulbricht hat mit einer Weite von 61,53 Metern Silber geholt. Für die 25-Jährige war es das erste große Finale ihrer Karriere. Grund zur Freude gab es auch über 3000 Meter Hindernis der Männer. Frederik Ruppert und Karl Bebendorf sicherten sich am letzten Wettkampftag der EM in dieser Disziplin Gold und Bronze. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas, váš Rajnči Budžak. A do dňa startuje s vami Jakub Vlča.
2: A tež Bettina Wenderotová. Je so dženca ráno za zvoža vudrapava z moli dženca šujskich nováčko. Šulario a tež vúčario prevodžeč. Do nového šulského leta dženca je prvný šulský džen. Tu iš hľadáme skotka ište na drohy. Preto, co dále tuto téme vinujeme, na drohách, všetko svobodné, vyskáče žiadne nie sú. Tu iš vám dobrý start do nového týdženia. No a ľubí šulario, je li netko zlíče, o ne, zastávač, vúkneč a tak dále. Mám nedom za vás riane, tež motivovať sa svoja za všetkých vúčario, šulario a vo sebe za nováčko tu serbským rozvosu a k tomu motivuje tež dobrá serbská hudba. Tu krotký přelad, čo nás tola všetko očakuje, hač do sedemi. Andreas Biking nám zaspieva. To je Juliane Barokojc.
3: A tak je dostane sám.
2: Hej, hej, Ištvan Kobila, nima tandem, dlato, da bi sam kolesovač, rade tižđenca do Miborčic, dže šak je vuki finale, zatkula bič volejbolove je ture. Njetko, prevza mikrofon, Mitch Kelly, z jasne povešču, dži svoj puč.

G svoj puč, dženca za so šulski puč, vod džencnišo dnia. Dženca je prini šulski džina, to je nas docpiva Rijana Powist, direktorki vyše šule v Oklecach, Diane Šoučineje. Ona přeješim šulakam a šulariam zajímavé a vúspešné nové šulske leto. Vodkandým riadoniam dosť mocou za šitke vúžadania dajkeho posledného šulského leta, v úspech pri púvaniach a vezatýž dobre ideje za púče do príchoda. No a piatým letnikam, a tiež šulským nováčkam, mnoho čipnoty a za všetko nové, tiež všem zromadne veselo a zmužitosť sa na púč podač, prašenia staječ a za najlepšími vústetkami pýtač. Mene všetkých vúčakov a vúčeriov chcú razprájč, co by jahonej v Úžice, přeje tiež starším riane doživenia a vokomiky šulským leče 2006 a 23 a 7 a 23 na spomožné zromadne dživo s vujkým vúvakom. A ja to by za tiež všetkým šulským nováčkam, to je tola riana motivácia do dňa. Bettina a ja sa přečam prevošo rády přízam k nemoj a nedom preradžimoj tiež starším a šulariam, što vás očakuje nového tutým šulským leče. Šako je tiež nových pravidlov. Viac o tým nedom tu, serbským rozvosu.

0: me, follow me.
1: Walk. V serbskim rozmu sú 6 hodín 12, či hej, či jedni sa vesela? Tam mi praja, ach škoda, to by tola riadne polzínsky čas, tiež starší to rade praja, tu by celé spíšne nimo, ale nemôžeme to zatajiť, džen sa je priný šujský džen, to reka tiež za vúčerio, za so čas, za vúvúčovanie, a oni maja tiež dom kručíše pravidva, kruko maj vo sebe, štož nastúpa téma šmuratko. Došak je kujža šula zasadne sama rozsúdživa, kak na tutem polu jedna, od dženstnýšeho pak pláči na všetkých šulách šmuratko do tobovy. Na vyšších šulách a gymnáziách tiež zasadne za šulorio hač do 9. letníka, tak kultusu minister Konrad Klemens šmuratko smie sobu do šule haj, ale má so potom tiež přestokách do tobovy sunič, kýba za vúčo vúživanie hodžinie dovolí, abo nastroj je sam ma tež dla medicínskeho razu vážne a trebne za šularia abo šularku. Nie je to zakaz, ale vúsvobodženie. Tak Klemens před krutkým v podcaste, tak so koncentrácia a tež direktná vúmena v přestavkách mez šulariami podpiruje. Starší drebudú tému tam zahešte přivosovač. Ale téme kaž kumštna inteligenca abo mediová kompetenca raje ty tež dále vujku rolu, za to je ministerstvo samo tak mienované mediové pas na noji stajivo. No to sme čipni, što nám šulerio v přichodných dňach a týdeniach o tým rozpravia, što sú tam nazornili, što ich tam vočakovalo je, to sme tež čipni. Tu všetkým dobrý start do nového šulského vieta. Nedom je Bilk Nasedom.

0: Tishwane Bichurastu, Rastam, Satkula, Beachvolley, Baluatura, Jensa. Je wulki finale, 20 mustwo je przyzywane, a šo je sprzyjotowane miło čicach. Za sportočemi a sportocami leža jazz 9 staciu, 9 mistno, dziś je so beachvolleyballica rau, tak veleka šišče ženie, a to sú te abo tam ne mezvo, čo huščišo vidžo, abo tež mieno tu zaslyšal tež serbským rozvosu. Mies sta vobdženikami je Beno Šota raz cioch nadešov, kýž slušia nekak klituše bičtvore rádia Zatkule, nekak tež k tomu.
1: Netko čaká ulky finále Mivo Čicach. A finále meze stácio zajšich tydžinách pravidúne docpiv, hustody samo dobil je Elias Kumo z Budešina. Mestem je hižo leta doopodla, dysa dys raje v znatém mústve Zambuka All-Stars, husto pak tež druhých konsteláciách pod všelakými menami. Animale stajne me s najlepšími, kaž je slyšeč.
2: To je mústvo okolo Eliasa Komora.
3: O, silný blok Eliasa Komora.
4: A Elias Komor přijúza.
2: Elias Komor přistají.
4: Silný blok od Eliasa Komora. A ještě jenom blok.
2: To by nádavok přijúzáte od Eliasa Komora.
4: Smokne tom bůl.
5: Zambuka! Zambuka!
6: Hej, to trichy, ale prajde zátko bíčtvora, jebo prajde za mene vůjkot na věc. My jsme již tak se 14 letami započeli na bíčtvoru soburáč a tak jsme se tež jako tým Zambuka All-Stars tam namakali. A vyzo, že nás vo športu vůbidžovanie, a vyzo tež jen, aby tam ne turnier tež dobyč. Ale što je za mě opravdu, popromíšče vážnější, so zetkováš so kýže punžilu, so vidíš veľa znatých ľudí, so přinžeš meso budú rozmovy.
1: Vyzoraj Elias Kumo tež za so dženca na finálu Mivočicach sobu. Jako Zambuka All-Stars maja šanzu štvrtý kruč za sobu pokal sobu domoj zač. Jedne mezo, čo kýse leca na kúždej stácii 9 razu vidžal, je Ema Šustrec ze Šunova, kýž raje sama aktívne vo Vorklecach. Za ňu je bičtora krúte termín.
7: Hej, so se ja ten leto pola kujže stáciu podľa boha, reka za me, ja než so ja veľa znatých ľudí vidžu, so môže ja sa so s tými rozmojať a přesto so raju sama tu rastve, ja tiež rada tú šancu užívam s přečelým romadžerač.
1: K svojim přečelám na bičtúri jedže tež kujžde týdžen Phil Bulank, jeli ne hune dolu, so sydne na koleso a smali s ním na stácie bičtúry. A to ze žičenia pola hodžia hač do mez druhým nebečic, Kulova a Rožanta. A noce potom zase domoj tepta. To so kilometry naliča.
8: A nie, tak konkrétne nemôžu to prajeť. Also, ja myslím si, jenojšky Rožant a Roča sú to nekak 2 štvrtci, hej? A ja spúcham hudžbu a potom ten čas a ten púč, keď sa to vyží.
1: Ty ženca so mode svetlo vosaté muž z morgantnej frizoru zase na púč do Mivočic poda a noce zase sám domoj. To je potom vesové, že je mu svirné e-koleso mačare Puč znamenča trošku uloži.
0: No vidíš, sta modých ľudí, vidíš kúždu punželu na Zatkula Beachtúry a dženca na finálu tež zaso Eliasa, Emu a Fila. Všetci cio, chceš vo pokal vojovač, od dženca poteky môžete štiovač, tež ráde večer od 8 rádio Zatkulu zapiknič, abo večer od poponiu, aj večer od pečich namiestne. Nedomier 6 hodín, džiatnače, tu je Vouka, detektív.

0: Polícia z G.
1: Sobotu ráno záhe je 18-letný ze svojím úplom ze smíra Lubuša pšijú a kružným vopkáče pola Kotečanského mena z nezbožiu. On zrazu do pobočnie planky zjedže potom kružným vopkáče celé jednore rúne von a prásne 100-100 metru dále do štoma. On sa nezraní, za to pak jeho 18-letný sobu jedúci Češko, 0,7 promilu alkohola zvieščiču pola mladého šoféra. Nimo toho by on po nezbožu spýtal sa z miestna nezboža zmínuť. Viacor vice po takým zakotrž ma sa netko zamovieč. Vecna škoda 24 000 eur.

0: A što iš cedjenca kolesovač, tomu možu jako cíl Miłoczice doporučić. Šako je dženca vujki finale Zatkula Beach voli bulovie ture Miłoczicach. Vod večo peči so tam za bulom honi, zajimce so vutrovne vitani a Zatkula. Vod večo vosmich, live rozpravja. Z dybkom startom do nového šulského leta je votečenca Vúžiska kúpe ve Vojarecach zaurená a to hač do konca mesaca. Tež ty sú šulero trošku zrúdni, zo zobia dženca zaso do šule je dženca zaso ketro vesu a punžela. Happy Monday, budušinie, dženca pod heslom Môj Tvoj náš Budyšin. K 25. ráze chci ťa dopokázať, že je miesto Budyšin písané a prevšoriané z dobrý húčbu a tiež v ústajencu. Dženca k 25. ráze od 5. do 7. na námestie pred Michalský cirkviu. Jutsem je gmenska rada, bo sa skadžuje gmenska rada ve Vujki Dubrave, vod večer na po 7. diskutuja tam radičeljo, no a vobedlerjo a zajmce sú tiež k tomu vutrobne vitani. Mordžina dopredka. Přichodnú sobotu sú zajímce na Powerserb do Nuknice vitani přizoče rade váš mordžinský klub. Rejovanskú skupinu a vopšečelský kru přes Instagram poda serbského mordžinského tovarstva Pauka a vopši tamnejším mordžinským klube Nuknice, Nupra, oni rekaja tam. Pečo mili znajmenša jedne mústve byč, přeco tyž jedna žona sa upodla, haja sobotu, potom je vubidžovaný na pociuch a potom je aftershow party a to při kopšinjanským rodžišču.
1: Pustosim tu na Insta, a wo tyś posryć miesta.

0: Šeštoji na peč a postaje tu je serbski rozvoz, prije dobro start, do džensniši je punđele. Plane k vutvare fabriki za rozbuhadva na Šecach vubuđa dale diskusije horni vužice, pozad k su investicije českého předozača Białosłauk Group, skrótka CSG, viac zahač 100 milionów euro ma do stejniszcza bieżeć, nimo to je rzecz vo viac zahač 100 przydatnych dziwowych miest na Betina.
1: Hej, vo Kresny Zwiatsk CDU Budyšinie so netko svoa imao předseda Štefan Rošek plane vúrazne vita, on vidí tým vážny signál za hospodarske uviče regiona a tež za industrijne stejniššo honia vúžica.
0: Ja, z dobom skeč mňa Rošek na dobe stavizne zavoda, naše cahso hižo viace hač 100 posta lit rozbuchadba a podobne produkty zhotovia. Produkcija za civilne a tež vojarske zamiere je stejniščo přes ledžesatky charakterizovava tak praj.
1: Přišim pak su tež v obmyslenja, ľudže, kritikare so boja, zo môj rozširenie produkcie region silnišo do fokusa vojarskih konfliktov sunič, Rošek praj k tomu, te starošče mili so kutne brač, diskusia pak ma so vycunie a tež na zakvadže faktu vesť.
0: Aj na zavokrezneho předsedu CDU, že je to dla voto šanze a rizika vycunie votvažovač, von předtem varnuje debatu jiničce na prašenje redukovač, hač moa so tajke stejniščo z možnym vojskim cílom stač. Neodvisne od politického hodnočenja zvostane pak so tež riec plane naše cach vubuđa přivosovanie a zdrom kritiku, diskusija so přichodže stejnišča regiona tuž, tež nás dale zabiera a vedzo chceme vo dalších vujičach tu serbským rozvosu informovač.

Hošu bolaraj Konrad Zajna, sidom hodžin, nedom cina, če je, a kajka bito senzacija letušvih evropskih mištostv v Puanju Parizu, sa nas če si to tež vobladali sobotu, jako je džiatnač letne Johannes Liebmann na 1500 metrov Puanju nove svetove rekord. Kort nastaju. Rune Hakle je maturoval a mesac a nešto viac týdenio potom nové svetové rekord nastaju. Džiat načletné talent a kajky to vukon bie 4 sekunde spíšnejší hač starý rekord. Televízii by potakým jasne vidieč, zobie do žoutie imaginárne linie, kýž tak prajne toto svetové rekord, no pokáza po bazénku jezdil, môžeš rec, a púval a dopúval. Za cianých sičach sú sa nekoci sama prášili, hač dreje smu a netko tiež skončný raz dojeva. Tak vujky by je časový plus džiatnač letného, kýž je si na 1,5 kilometrach viezo s votostým vúdobým. Celko netrebaše za to 14 menšinou a 6,23 sekundov z vota medália 4 sekundov, što je obchodže hoborská distanca a hoborská zuma spíšnišo. Hač stary rekord. A to by hižo druhá medália za džiatnač letného na 800 metrach by tež najspíšnejší a je tak tež si tam zvoto vúdobil nový rekord, pak tam nážel nastaju neje. Tu išmime so přes dalšie riane voko Miki z Nimeselič pri svetových mištostvách, aba tež pri olympijských hrách. No a što sú serbsce športovce konc týdenia všetko vúriadného zmištrovali, Jan Rehr nám nedom o tom rozpravia tu serbským rozhlasu, Bidl Knavosom je, nám zaspieva netko mezinárodná vumioča Ariana Grande, kýž je pripovedživa, zo chci netko najprv raz přestavku činiť a so vážnym vieckam živeniu vinovač. Ale nám ešte raz zaspieva tu serbským rozhlasu.

0: denn hier? Na, bewoß mich, nur steuer nur ho, naschi domis nie, da wir Bettina.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre Rania. Na peč serbskih dale vedu cur šulach budeskim vokresu startuje dženca podobne vele dječi do pjatoho letnika kaj šloni. Andrija Kišce nas nadrobnosćemi.
3: Po aktuálnych liczbach krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbskich vyšších šulach a na serbskim gymnáziu Budešinie dohromady 186 šulakov a šulerjov, loni bie ich 189. V Rajbicach stúpa liczba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je porno tomu v Voklecach, 32 miesto loni 36. A na serbskej vyšší šuli v Budešine 22 miesto 30. Na serbskom gymnáziu v Budešine maja v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menia hačloni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerkov z Zorilským okresu na vyššej šuli nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dječi cioch 5 riadoniach loni behých 6 až 40. Niedzie 800 posta hości je čera na zelu niedzielu do Zeživinskie a zeluje zarody kloštra Marinie vizdy Pančicach Kukove přikvatało. Kaž tamniša mištorska zarodnica Antje Majzorova na naprašovanie zdzieli, bieme s opetuarimi lica skiere viace ze šelakých končin nimskie hač domorodnych. Na zelových a regionálnych vikách poskyčichu vikovario miestru im vince, mydva, volie a čaje z domiacuch zelo. Kultúrne v obrubi popudňo miestru im serbský folklón ansambl Vudvo. Zelovú nedželu zarodže kloštra Marina Vizda zakončichu s ekumeniským nušporom, stachanským farariom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Přepytovanie po vorožení budyského tuarstva Divine Gene přes trie pravicarskú skupinu januáre 2025 je so bez vúsledka zakončilo. Kajž státne rečníctvo ze Zorelca zžili, nesú so žani v obdželení skučičeľo zviesčič moli. Tež nadpad na osoby před budyským vodžinským klubom Kurti v júliu 2024 so dale nepřepytuje. Tež tam nesú moli žanoch skučičelu vúsledžič. Při nadpadže před 2 letoma je pozdatne pravicarská skupina 2 osoby zraniva. Ruženčanské viesne tuarstvo při Maríny Studničce je včera po Nišporie ponovienu viesnu tuarstvovú rumnosť viesňankám a viesňanám přepodalo. Minulých cioch mesacach sú čvonojo tuarstva zromadne z viesnej rádu sú s pomocou spichovanských sredku z regionálneho budžeja Honjovúžiska hola a hatu zanirovali. Vône čežišči ponovenia biešte akustika a bezbariernosť. A to oni bychu naše povieště, když namakáče týž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A tu budušině je so dženca votrania jižo mocně zarímalo, převěli dešovalo so jiště nie. To dženca běhu dňa teka měšenca vostanie. Stane zaso so s blakami tež raz mocnišo dešuje a zarima a to šo mě z 19 a 22 stopněmi.
0: A zabliska so tež na drohách. Na štyri nás mě Drežany Vúžica, mě s Drežanami Novým mestom a Drežanami Hellerauom. Tu už vám dobu a vestu jizbu. Dženca na prvním dňu šule. A tež vizo na džencniši pundželi nové start do dňa. Peč po napu 8 s Bettinu a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
0: A dom pokukneme na džencniši. Zatkula beach volley bolo v finále Miłoczycach a kotre znate vosobiny naše beach volley bolo v ture. Tam tež dženca zaso vúladame.

0: Krishna Jensi že punjali prinim šulskim dio no as vonso jesatis vudra power nitko svečinam tudo budeskeo studia sidam hodin štiri apostaje
1: nabožne svovo.
0: Tute ma Jensa Rano, Anna Maria Zahonova ze serbskich Baslitz.
2: Ljubipši posluchario. Dzieci rade eksperimentiruja a navuknu spešne z přikvada do rozčenach. Jeli su so při jedži najedli, uspytaja dys a dys, ač nehoži so ze zbytku jedže, napríklad vieža natvorič. Do rozčene napomina dziečo z namšim znati sadu. Nerajkaj si z jedžu, to je Boži dar. Haj, mamy šicht su robiznu viaca hač dosť. Netrebamy nuzu tradač. Bo vopdari na skojžde džen s pôdami stvorby, s Božím darom. Nimo pôdu zemie su Bože dare tiež struota, svojbni, přečeljo, čas. S čím je vás bo vo sebi vopdaril? Jezus nenapomína jenož k češču nošči pred Božími darami, ale dže krok dále a chce, zobuchme so Bohu dovierlivé modlili. Počak Bohu pěstovali a z tutoho počaha čerpali, štož k viernemu živeniu trebame. Komu z vás dá nán, když jeho vo klip prosu kamen? So Jezus praša. Jeli potajkým hižo my vieme svojim dječom dobre dare dávať, čím skýre dá náš nebeský vod svojho ducha tým, kýž jeho proša. Dare ducha sviatého sú osobite Boží dar. Vone pomhaja nám časnosti Bože púče spoznač, so bychme niede k nemu dojšli, zo nebe nás ničo hižovotne odželivo. Tuž nech sebi s Božím darom nerajkajme, ale vúžime jún na dobro našej duše a našich sobučujekov.
0: To praj Anna Maria Zahonova ze serbskich Baslitz, nadavku a zamobitosti nebečanskie vosady, nedom štyri menšine do osmich.

jak na 1. mája a já zájem udržení naší iluze ráje. Od tvý modly předstírám zájem, tvou vírou si klidně duši zasviním a potom tě z toho zas a zasviním. Udělám vše, co ti na očích vidím, za to se nenávidím, za to tě nenávidím. Jsi moje zlato.

máš jak na 1. máje a já zájem udržení naší iluze ráje. Od tvý modlib předstírám zájem, tvou vírou si klidně duši zasviním a potom tě z toho zas a zasviním. Udělám vše, co ti na očích vidím, za to se nenávidím, za to tě nenávidím. Jsi moje zlato.

Ta ja tež serbskim rozhlasu mamy zdźěla zrudne połyšće dodać, kiž napřikład je nas docpěła čera z Zorjskeho wokrjesa we Firkirchenu, to je při a štyri tam za Wospokom, je so čera muž zatepił. Tamniki su so tam kupali, su w Křišowe, němsce Buchholz nu so pomoc zazvonili, dokež je so vun podnuril a nie so hižo viace nauročil. Nu so a služba voňova wobora a policia namjestno přikładachu naže běša pomoc přepožže, nur jaki su mortvu vosabu ve vođe namakali. Tu iš prošu, keď buče tiš v skavach a hatach, potom diš temperature zaso stupaja na vas a vopkeč bujšče tam v odpovedne pravidva, diš to je naže zjav, kiš, vo kotrim so přišet tutim leče, přece zaso jevi, mome ma rozpravječ, to midin tiš vopkeč buč. Što dalšo je? Od policie nového, što se nám zdělili, nedom tu serbským rozhlasu, Bettina nám to zdělí.

0: krásne francúzsky spev Letisu serbským rozvosu. Ste mi 8.20 čas za národninari a týždňom národninace gratulujeme. Rajnči postro, kvata mietkomenujce do Pančic Kukova Bedrichec manželský maj.
1: Přejeme z Božo.
0: A to co Reza Bedrichová, tež Beno Bedrich přes vůjky zromadny národnínsky kvěče na kuchyňským blíže věselitaj. Reza Bedrichová má dženca svoje 5.80 a Beno Bedrich svoje 1.90 národniny. Vele zboža, bože žonovanie, kajž tež struotu, a ľubí svojbný ešte dodaja nadal dobrú struotu. Stajne svunčko ve vútrobe a přeco nadosť ľubých vopetovariov a pomocníkov, ký so vo vaju staraja, dyž je treba. To přija, si dječi ze svojbnými z vútroby gratuluja a džakuja so s dobom za ošu přikynosť, čopvotu, pomoc a tyž radu. A čice dodaja ište, vostajn taj, daj kaj vjesovaj a spokojnaj, a dokež staj, reza a tyž beno, kure lipje sobu spivavoj, seda nitko sovi rjana narodninstaka stučka, v písané kišce vele zboža k dvojným národninám dženca do Pančic Kukova.

0: Spiva Lisa Jakstedt, Sibyl Ginadjewitsche, Hai Avun. Je litmaštu, giš je viacere generácie modosnych tak vobljivovav, kajš Achim Brankač, rođene 21. augusta, džijat na čisto 26, či tak svečime nekotrých dňach jeho 100. posmiatne národniny a Simon Heduška je nám čera v obširnje vo jeho živeniu a skutkovaniu povedal a k tomu je so rozmovjal z Rezu Šinovej, niedešej direktorku Serbského gymnázia Budyšinje, kiš je Achima Brankačka ze šelakých stron zeznava. Tu je krótky vúrysk. Čerošo vúsovania.
1: Skoro 5 let česatko steješe Achim Brankač pred Radvorským korom meja. Žiadna često je na 50, je on dirigentský kiež kvot Jurija Vinaria pšeuzau a si on hač do leta žiadna često 8 a 90 zdržal. Jako dirigent je Brankač kvedžal, kotre metóde ma pola dorosčených vúživač, zoby pravie vysokú kvalitu skora čerpač mu.
2: Von ihr wieder so wie und das so eine Stadtspitz für mich so ein Derby gute Butch alle von ihr Schätze bei meinem dazu da und ich potom drode da gebrei und na ja wem so stuber mutschni so stuber zu den Jolly eine gehste bestimmte zwei aber du habe heute eine nette Zuchwanie no hey da wer ihr habe ja bei Posatko zelle wische ja nur Rolorau
1: Prai Risa Shinoa gische tede Korea Spewawa. Skoro runočasnie je Brankač ktež kôr prinie serbské kultúrne brigády, jako dirigent pšeuzal. Žiadna čisto cia 50, jako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A potom hač to žiadna čisto 88.
2: A když je on stav pred brigádu, no aj, von je bol krúte, dorazne, ale von je tež, když sú potom v úprave boli, no, tam je on s tými Holzami schosse Buccini, so z nimi mereo atak. Also tam je un opravdjen hinaš, jen poradne čovjeski, bača, tem šulerem namakao, abo meo, a šulere tež jemu.
1: Jedna z viele zaslužbo Achima Brankačka by, zo je so stajne o to starav, zo so korove spivy tež naravaja a vusivaja. Šako bych u jemu nimo spivanja, tež so dale vuvivace techniske možnosti vidome.
2: Wenn ihr sam aktivne schak narrechau rozwas abo stüche bo so do bis so da hat da hat da bis so narawat na przykład du bische potreba kirlusche narawat no hai ja wenn das man mo wiederbrosch sag narawali we kapauze we rojinche do kisch bische potreba atak hai wenn ihr video und potrebu abo jesse dau preit so je da da hat da ja preba aber nun to tischinio. Pani on to opravdu aktivne sam organizoval, zo môže sa vystaviť sa narovať.
1: Hišče dženca čerpaja tak rozvosovnice, korovi dirigenča a vúčerio, ale tež serbsce vedomostnice a staviznario z toho, štož je Achim Brankač za čas svojho živenia stvoril abo nastajil.
0: Spíšali sme vúrysk čeroša nedeného vúsovania k Achimi Brankačky, skvádnostne jeho z totých posmiatných národnín a tež túto vúsovanie namakače sa vie tež našej app MDR Serbie a ako podcast MDR Sounds a piatk 21. augusta, ste potom do Radvoria vítaní pri tamnejšej starej cirkvinčce, je sa voponienská o ponovená voponienská táfla v odkryje, komeja přeproša a tiež nedom ništo na česť dovoletného dirigenta Kora zaspieva. Piatk, pečich to budže Radvorium.

0: To je prawa mieszenca. Horce kofi, čerstve caute, serbski rozvoz.
1: Bunže ľudcem skončne nadživo jú, by robe sa so přijobne vusy dnú. Ja so

0: přitom, kas ty kšivy Jano zvěstčiš, ketara ved něju jošikovnějša.
1: Ej, naopická, Nadín, kvák, já přeskocím ryku, kataraš jo mejter široka, to ty nikula neumíjš, kvák.
2: Co ty pepšavem se myslíš, kto ty se? Přes takou řecku já to ze ušem neopytajom. Mejo upomínanie se zachopijo pla 3 metry úsokeje palmy. He, vyšte z celého, kak úsoko to jo? 3 metry?
1: Jo, snáš, kvák, tak úsoko. Na, daš gajo, a co? Ty... Tak a tak, Jano, spajme, dovoj skokaš. Ja pak skokam gerjej, kvák.
2: No? Ha? Ach, toga groni, až ja to njamežam, ha?
1: Na, ja to gronim, kvák. Snaš mi njen to pokažoš, až to tola njamežoš. Ja minim, na palmu gerje skeciš.
2: A kak ja to mežam?
0: A nebelic princesna rovno na tom dňu svojego pesova do sveta pesova, aby pytal nejlepšego skokaria całego kráľovstva, to by se naopická a žabka snaž niento hešči ve vosach mili.
3: Lúbše ľuže našeho kráľovstva, pytam na oku našej rynneje princesne Agnide nejlepšieho skokaria našeho kráľovstva. Moc vie, až môže to teke byš nejlepša skokárka. To pak skiery nebúžo. Ale daš jo a co? Pripovieščo se ganet žinca ušší pla princesne. A neskomuščo se.
1: Ej. Co je ven groniu?
2: Princesna sebe žice až přižom na grot, aby svoje zamežnosti dopokazala. Ven napýta toho, ketareš mežo nejúšej skokáš. A to, ka som ja.
1: To si ty myslíš, kvák. Pepšave mežeš ne doma vestaš. Ja som nejlepša.
2: A nie, ním to se južo zase negrakaj. Pejžo mi tam zgromadne. Daš princesna rozsužijo, ketera znaju jo ta lepša.
1: No, gaš mieniš, kvák.
0: A južo ste žabka a naupická nachvatky lípavej na grot. Žabka jo byla malsnejša.
1: Jo, ľuba princesna, ja som nejlepša žabka, gledaj, kvák, ja mežom nejvúšej skeciš.
0: A žabka jo napšaudu skeciva tak husoko a daloko, ako hešči žedne v svojom živeniu. Princesna jo byla južo zagrieta a jo žabce ze svojima rúckoma přiklaskovala.
2: A nin to ja... Cestčona princesna, ja skokam nejlubej z nejúšich bomu.
0: A huj, jo naupická byla na nejúšej palmie, ketaraša stojava kráľovskej zagrože. Zvierťa na palmie jo je petom tola nikaké pyšné balo bylo na zadorie. Mežo byš, až o mave princ balo na palmu chyšil.
2: Žim je strogi, ty naduak. Tým princesne dopokázaš, až som nejlepša.
0: Balo pak na opiecu riec zazdaš im nejo rozmilo. Togotla ja naupická Nadín ze všejo mecu kopnula do bala. Balo jo padnulo na zemiu. Jo pak zase skecivo do poveča, jo padnulo vetnova na zemiu a jo hešči 3-4 razy skecivo do poveča. Princesna jo byla zagrieta ved bala a jo pestajiva, až jo balo ubežovanie dobylo.
1: Kvák, taká spežuna naduta kula jo dobyva. Ha, predstaj sebe to.
2: Princesna ga njama razka pičički zdaša ved napšavdu dobrých skokarkách.
0: Barcajúce a mienajúce ste žabka a naupická se peravaj domo. Prinzessna pak jo nento kužde žen grała s tym pyšnym balom. A cora zajčaga som vižel na našej droze, kak ta małe žočko teke s balom grajo. A vieršo mi je na slovo, ľubežiši. To žočko jo ugledalo hejnak ta princesna z kráľovského groda. Pičku drešekne žiši ugledajú ako prince a princesne, gaž tak redne grajú.
4: Jo, šuknem žabkam, naupickam abo princesnam vam, ľubežiši, žucem redne feriu žen, mešo se derja až to večego.
5: Raz, dva, či!

0: RTB Srpski program Povijesti
1: Usledki menšinového zmakania modostných v zachadného týždňa sú nintoznáte. Nízke pvážizne na polských tankovaniščach vábie šoféry do našeho susedného kraja a v tvarským úberku Amta Pícňo majú víče viele obzamknúš. Co dokradne, to svyšiš o ninto v našich aktuálnych povesťach. Pri mikrofóne je Diana Šicová. Dobrý žen. Zmakanie modoch zastupníku menšinu Nímskeje a povedario plat Josep Pietk v Barlíniu zakoňcivo. Jadna z čo modostných Josep obžilivo mjaze nimi jadna vsoba z Dolnej Vúžice a jadn Gornoserb. Po mjasobnym zeznavaniu a informáciách vo situácii možinských menšinových zvesku sú obžilniki projekty uvijali a prezentáciu svojských projektov napšešivo pienieze davariam zvúcovali. Záta a podzajčno frizijske modostne žice se jich danu frizijsku rec ako šulský předmiat. Dajnske modostne kšemieš pšavidvone zmakania za povedanie dajnštiny. Serbe sú se žiceli serske podtitule v nímskych televíznych ústčevaniach. Ako jo sobu organizátorka Karolín Renner vod menšinového sekretariáta poveževa, kšie modec vonky menšinu a povedárie plat se v přichože pšavidvonie zmakáš. Dva ráza oplieto online a raz oplieto vosobínsky. A teke s Európskym možinským menšinovým zväzkom jen, kšie v přichože ústčej gromadu ževaš. V Janšolcach a okolínie se momentánne viele tvári. To godla zmaká se teke tvarský úberk Amta Pícňo víče v Janšolcach na posieženie. Uvijanský koncept za užívanie krajiny negajšneje Janšolskeje brunicoveje jamy stoj na dňovnom poreže a aktuálny stav plánovaných tvarských napšavov v Janšolcach. Úberk zmaká se v sportlarskom domie a jo zjavne. Ved žincajšnego muse šoféry eventuálne zase dlejpší polskej granice cakáš. Nízke pvážizne na polských tankovaniščach vábie do susedného kraja. Či a 20% danky pváše konzumente normálne v Polskej za benzín. Polske knižastvo jo toštu sajšbu nachylne poniživa na 8%. Přidatne postají o polský energiový minister kúšte žien maximálnu pvážiznu za gönitvo. S takým bužoty diesel a benzín jadnab 3,2 centu na liter tunie. Polske knižarstvo, co s tým lúži podpirovaš akses prozni novroše. Po takém pváši tošto poniženie danko hýšči až do konca augusta, konc polskych ferio. Podobnú napšavu sú mieli v Polske teke južo konc junia. A dalšnú povesť vod obchada máme. Vod srjode až do sriež septembra prevedú se v Borkovach tvarske živa na droze druga kolonia, mjaze Žišecim hospicom Pusteblume a Naunsdorfskej droze, a na podponocnej droze mjaze v okolicu a Bevo-Gorjanskeju drogu. Povierch drogi se na obyma drogoma uporežajo. Živa majú se přeci jano na jadnom boce ukbaš. Togodla nebúžo žedno pône zastajenie drebne.
0: Jadro.
1: Obmrocone nebio a temperatúre okovo 20 do 22 stopňov. Goru celieše mauku pauzu getujo u nás. Teke desčuvaš mežo se tam a sem žinca planás v Dolnej Vúžice. Víčeša vautora jo teke obmrocona vestanjo pak nepevej sucha. Vodpodňa a viaco možo se víče zase desčuvaš plajano živeš nás čo do 1 a 2 stopňu. A teke srjodu dej mokše vordovaš, potakem nedejme v přidúcich dňach předešnik doma lážece vestaš.

0: Serbski ludovi ansambl sveži 2007 a 2007 jubilej obstaša. Ved přijdocega grajnega casa kšir se gromaže se s publikumom na to jaseliš, přijduca grajna doba, přijduca grajne cas zachopio se popšavem prednego augusta, ale nin to jo dovolil cas. Na co se jaseliš mržeme, to vie casnik Karski pejedar ansambla to je Stefan Cuška Maling. Dobrý den, Stefan.
1: Dobrý den.
0: Nyní to také zgonujeme ga konkrétně ten nový grajny cas zachopio. A nežli až program přijdujícího grajnýho casa předstajošo, na kaký pátka cožo jubilej svýšiš?
1: Na hajem však zájme v tuté rajné dobe hižo jubilejne leto a vyzorom a dělna užica tam jenom vosebitu rolu, dokud smyme v leče 1952, konkrétne 21. decembra našu prvnju vulku premiéru hrali a to v Kočebusu a tohle budeme 21.12.2027 a so konkrétne 75 let pozdíšo to runje in vulki gala program namestne ve Kočebusu ve vulkim dživadve rač. A to je vizor tak rec, to mi jen must tvarime. Vizor bych do toho žena nekajke mauke vústupy, tiež tu v okoline. A ta vulka, prina vulka, oficiálna premiéra byše 1952, 21. decembra ve Kočebusu a to chceme vizor tam tiež ve Kočebusu svičiť.
0: Na to môžeme si nento juža jaseliš, to plánujoš ešte konkrétne, co tam buža vyžeš, abo doživíš, nic na javišču. Ga se nento konkrétne to, šta nova grajna doba zachopio?
1: Heim sme runje tak rec z dola ruča a netkažno započnem s probami. Prini vulki verš budže tu namestne v blízkoši Budišina. V Smohčicach tam máme jen hučne svedžen, kýž sme vôr dojme te serbske noce. Ale my sme ižo v auguste tiež v Dylne Vúžice. V Grudku máme jen serbske hučne program Naša duša. To je pod hôjom nebiom nims ta Freilicht bühne. To sa vod mesta Grud organizuje a tam vystupujeme s jednym serbským programom. 30. augusta aj potom sme napríklad tiež s šulskými koncertami, keď sme na šulách rajeme popuču, sme 16. 9. napríklad v Pitsniu a tam bubom Bertu rajeme to runia in hučmý program, kde sa te bubony predstaja. Potom sme napríklad 20. decembra na komornom jevišču v Kočebusu. Tam predstavíme náš zimský program, alebo náš dohodný program Zimský čas. Tam sú predstavia tiež serbské vášňa, napríklad tiež, když dokoho vokoho hodného časa sú verča, špecializované na slepianske džičatko a slepianske naložky. A sú tom prvný, že je jen koncertantný program, jen rôzny, a tom druhý je jen hudobno-scenický program.
0: Co my také už do přijdúceho leta pohľadnúš, ale jano krotko by to pen možno bylo, dokud až celý program gania, môžeme predstaviť?
1: Hej, v novom leče vizor máme novoletný koncert klasický v Zvým Komorove, a vizor svedčíme našu prapremiéru ptáčho kvásneho programa, kýž ríka leca Zážny ptáčk. A to bude 16. januára v Kočebusu na komornom jevišču. Hoj, a potom sme vizor ište s dječacím ptáčim kvásom Kočebusu, potom v februáre. A máme vizor zase te dvotovské noce bájo v Burgoach při Bismarckovej veži. Dopa je lecajna Norska, so my nesme k sviatkam tam, ale sreč junia, konkrétne je to ten 1., 12. a 10. juni. To je celé vážne.
0: A ten nový program, nové grajnije dobe, alebo nového grajnýho casa, namakajome zavištiteke online.
1: Vizo, bola nás na našej internetnej strane www.dybkansambl.de môžete ušie nadrobnož zonič, si tiež lišiky skázať Wie soll es nun mit dich, na, sozialen Medien, na, Instagram, na, Facebook, Bobuchu, hat dann Chatzer, nein, Nusche, Sonice, hoi, muss ich schon so dann Jahre der informiert.
0: Goni Stefan Zuschka Malink, Zasnikareski Peje, da Sereskego Ludovega Ensembla, ten nowe grajne Zasen in to Zachopiowe Auguste, a wynio nam Jużo Szake Wieraszki przedstaju uczabne rzek, dobu dyszyna, życzymy uspiesznu grajnu dobu.
1: Hej, wutramy Jack.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Usledki menšinového zmakania modostných v zachodného týždňa sú nintoznáte. Nízke pvažizne na polských tankovaniščach vábie šoféry do našeho susedného kraja a v tvarským úberku Amta Pícňo majú víče viele obsamknúš. Co dokradne, to svyšu šo ninto v našich aktuálnych povesťach. Pri mikrofóne je Diana Šicová. Dobrý žen. Zmakanie modrých zastupníkov menšinu nímskeje a povedarjo plat jose pět kve barlinju zakoňcivo. Jadna z čo modrostných jose obžilivo mjaze nimi jadna vosoba z Dolneje Vúžice a jadn Gornoserb. Po mjasobnym zeznavanju a informáciách vo situácii možinských menšinových zvesku sú obžilniki projekty uvijali a prezentáciu svojských projektov napřešivo pieniezy davarjam zvúcovali. Zata a podzajčno friziske modostne žice se jich danu frizisku rec ako šulski předmiat. Dainske modostne kšemiješ pšavidvone zmakania za povedanie dainštine. Serbe sú se žiceli serske podtitule v nímskych televíznych ústčivaniach. Ako jo sobu organizatorka Karolin Renner vod menšinového sekretariáta poveževa, kšie mode cvonky menšinu a povedarie plat se v přichože pšavidvonie zmakaš. Dva raza oplieto online a raz oplieto vosobinski. A teke s Európskym možinským menšinovým zvieskom jen, kšie v přichože ústčie gromadu ževaš. V Janšolcach a okolinie se momentánne viele tvári. To godla zmaka se teke tvarský úberk Amta Pícňo víče v Janšolcach na posieženie. Uvijanský koncept za užívanie krajiny negajšneje Janšolskeje Brunicoveje jamy stoj na dňovnom poreže a aktuálny stav plánovaných tvarských napšavov v Janšolcach. Úberk zmaka se v sportlarskom domie a jo zjavne. Ved žincajšnego muse šoféry eventuálne zasi dlejpši polské granice cakaš. Nízke pvažizne na polských tankovaniščach vábie do susedného kraja. Či a 20% danky pvaše konzumente normálne v Polske za benzín. Polské knižastvo jo toštu sajšbu nachylne poniživa na 8%. Přidatne postajio polský energiový minister kúšte žien maximálnu pvažiznu za gönitvo. S takým bužoty diesel a benzín jadnab 3,2 centu na liter tunie. Polské knižarstvo, co s tým lúži podpirovaš akses prózny novroše. Po takém pváši tošto poniženie danko hýšči až do konca augusta, konc polských fériu. Podobnú napšavu sú mieli v Polské teke južo konc junia. A dalšnú povesť vod obchada máme. Vod srjode až do sriež septembra prevedú se v Borkovach tvarske živa na droze druga kolonia, mjaze žišecim hospicom puste blume a naunstorvske droze, a na podponocne droze mjaze vokolicu a bevo gorjanske u drogu. Povierš drogi se na obyma drogoma uporežajo. Živa majú se přeci jano na jadnom boce ukbaš. Togodla nebúžo žedno pône zastajenie drebne.
0: Jadro.
1: Obmrocone nebio a temperatúre okovo 20 do 22 stopňu. Goru celieše mauku pauzu getujo u nás. Teke desčuvaš mežo se tam a sem žinca planás v Dolnej Vúžice. Víčejša v autora jo teke obmrocona vestanjo pak nepevé sucha. Vodpodňa a viaco mežo se víče zase desčuvaš plajano živeš nás čo do 1,2 stopňu. A teke srjodu dej mokše vrduvaš, potakem nedejme v přidúcich dňach předeštnik doma lážece vestaš.

Hej, du så dále mocne dobula bije, pošitko nedesi tu hry obladaš, potom, hej, vidíš jasne, že tyš leca zase tu při finálu. Niveau ketro vysoký, ale to mě správne pene docela nepřekvapí. Nedko cú vám spotkanešto osebite rozkvaš, tež zajšvele to při finálu sme ju hižo mieli našu tak mienovanú Zadkula Lucky Loser Challenge. Hajkaž mieno hižo přeradži dostanú vše temu stva, kotrež so předkole potom nesú môli kvalifikovač za KO-nú fázu a tude předko so kýla miestom ke konci. Všetke tute mústva dostaná ešte raz extra šanzu, ale nic na polu volejbula, ale ocioch na piatých minirách takhec. Tým, kotrež na koncu najviac dobu naromáži, smie so všes naše myto Lucky Losera vieselič. A ta prvná challenge, ta potom, ta je so tiež hižo zahajúva, to je jedna typová hra. A hižo dosť započátka turniera môžachu šitke mústva jeden typ potedáč, kotrež tým dobuže skupinskej fáze přerezne najviac dobu. A keľko, nic přerezne, ale doromade, potekým keľko dobu, doromade čini najlepšie mústvo tu dženca předkole. A čím dokvanišo ste typovali, čím jace dobku púčie potom na váš konto, 10 dobku za najlepšieho trochu varia, jeden dob za najhubienšieho. A hoj. Po niekotrých menšinách potom chceme túto prvnú challenge nudom uhodnočiť, a kaž prajene potom ešte ďalšie challenge sčiujete, ale potom jace. Požišo, netko najprv raz, dále službu.

0: Dženca mamy po takim cyle wosebitu stacju Beach Tour Radia Zadkule. Nic jenoś zobrajemy dženca finale, ale też dokelż po długim czasu su szulere zaso szuli pobyli, pretacz su si k nam tu do miłocic dojeli. Po 6 tydzeniach licznych poznań su so oni menujcy zaso na szulsku wałku sydnyć dyrbieli, a to nadzio mnie cyle czerstwi a boni elana, ale snacz so kuźdob tak prawie no chce, to dla je nasz Franz so napuć podał ze zajmowym praszeniom, što by so miło z šuli zmienić, so by šče vy kusk viace lušta na nju mieli.
1: Když po ja mohla o tom rozhodnič, čo som ma v šuli odsvonič, bych najprv prajva, so je matematika v zek dvaj vinovatosný předmet, a so ma to tajku vysokú hodnotu v přirunaniu s damomi, předmetami, šako kúže nima takéto matematické a vedomostný gen, a to je jara nefane mnoho damom ľudí napřečo.
2: Also, ja vo chúmiuske kúpovano odsvoniu, dokáž ja nemôžu mojovať.
3: Ja bu odkoniła, że du bist so im Praschisch, hast du wie Nanus mit Peach.
4: Ja prajem Note Sportsche.
5: So sehen du mir, wenn dich wirklich fest doch abwornit.
6: Ja bu auch denke, muss ich an je mobilen Nastrojo, stell ich mal so nicke bei dem Chasu, der ist noch Mini, ja prajem. Ja auch da zu dem Chasu, Digitalisatie, schon ja rawajne.
7: Ja na wiska, ko ich mit du war, so was dran hier, ich will schon die Sushi Znamki do jednatki.
8: Ja bu so, Skill Orientor, kein Abschicker für USA, na zum Systeme, so je nima Riadune, ha Schipschem mit Rumadje. Ale sojen so typo Kmanoschach muže so zaradovať, čo šedla kuriš kaj skočenko, a pon muže je na vysoch nivoach, pon myč svoje předmete, a to pon jo šojene, kaj kiska staré jen jo, ale ka vile jen so muže na koncu.
9: Ja som denom jen fachovat, jo, o tým písal na kret znamky, abo tiež klasy radone, jako jen letnik, to sú popravom te vône faktore, ako sa na vimským šuským systéme, na kret kritizuja, Ja bo nikad direkt den Turniero war so ja prim ja bo Stamki Watts von you ha mit dem müsste sein da kratz Nebukne sei nur Klausur sei ein Test alles ihre Projekte du Water Dodge aber wo Projekte da kratz Jiwa nikad Stockon jetzt kurz wirst du im BBU sich auf Messer zu anitz na jedem Mädchen du
10: Ja bo po prom schir schuß heute eine Bosches der heute nur Watts von you also Bosches der heute nicht schaffen raue
0: Hi da na kuisch de Bats durch der dobre Idee Dola, to môžu ja vám v osobin scénož doporučiť. Vieselče so každou z čehište šuli, to je na každý pád jara, riane čas. A ja si myslím, tiež staršia generácia môže vám to na každý pád tak obkručiť.

Aj hodne sme hižo trošku uodnočili našu letušu beach túru a to ľadajú na naše mota, kýž sme si lieca přemyslili. A vokleca súsa by tudi akcii přesačili smieča potek im všichodne leto pre ňu stáciu uodovač. Hodne tak, kež lieca hižo, tam by lieca moto trikol. Opravdu krásne vedro, tam voklecach, mierach my vôsob na čem ústvoje so při tutej stácii přizivivo. 200 posta ľudí nemale a dživa miešenca je so přesadživa. Potom sme dále jeli ponželu na to Doralbic pod motom 1990 leta. Tam bych my prvný raz vúkniovaní při horcem vedre a při cool atmosférie a tiež dvě top rajnišči tam stajne maja v Ralbicach. Potom sme si dojeli do Nebelčic, tam by hoj trošku pancate vedro. Se myslu tiež jedna příčina za to, že mierme jenojš v bazorkách cínače mústvo. A potom koniecach tiež je so dešťovalo bohužel pošitko nelica s vedrom, správne pejne nesme také zbožomili, tiež dežďenca tu odládame. So dešťuje bohužel ižo celú kvílu, ale za to je ta hala tu Miročica vyzerá perfektná a tiež koniecach tam mierhu brožňu, tiež môžahu so šice hoj stupič a očaknič duniš by dešť nimo. Ve otrove potom by zase riane vedro, ze 16 mústami a opravdže aj tužto ľudžimi tež, zviesky, hune tak v Radvoriu potom, tam miachme zase pancat vedro, ale zajímavé kobuky sme tam na každý pád vúľadali, tež Koščicach, piatnače mústvo, hune tak kulovie, 20 mústvo, týdžen na to, opravdže tužto mústvo, každý týdžen, 20 je šako tež maximálna ličba. A potom posledný týždeň by to opravdu perfektné zakončenie Rožinče, ešte raz 20 mústvami. Tiež s ranným vedrom a opravdu najviac ľudími. Lica v jednej stácii, viac ač 300, tam na každý pád pichu, vyzo sa to ťažko trochuje. Tiež dženca tu v Miločicach, zmieme niečo nešto okolo 300-400, ja myslím, ale ja som opravdu úplne v trochovaniu. To robíme potom raz přeličiť. Na každý pád fazit, opravdu jara deri rádžená letuša beach tura 2026.

Zenia ra štvorčfinálu zajíva. V tutej rie nastupite na rajništu jeden Zambuka Ostar s potekým zakytova titula přečivo Petr Kluče a na druhém boku na rajništu 2 raje serbská raketa přečivo Bobkec Svojbie potekým Jarasilne Cilky Haj a Mústvo Haj a Malinovky stejte runie tak v štvorčfinálu to potom nedom seda tuta partia a SMM přečivo Jesačom tež nastupia v štvorčfinálu. Tak, so je skupinská fáza netko nimo, ale kajž sem hižo rozkvat, máme tutun aj woblbovanú Lucky Loser Challenge, ta je so Loni Jara, dere přiuzava. A prvný džel tutie challenge bie, so dobiahu mústva do turniera, při přizeveniu nudom jeden tip od tedač, kotre tým dobuče skupinské fáze přerizne najviace dupku a kelko, a čím dokvadnišo sče typovali, čím viace dupku, pučuje v prvným džilu tutie challenge na váš konto, na konto tutých aj 12 mústvo, kociš so než sú moli za kaunú fázu kvalifikovať. Po přičonom spive potom naša Ježbeta tu pilne liči a spýta všetko tu práve uhodnočiť. Po přičonom spive potom Zoniče štuje v prvním dželu tutej challenge najviace dobku na romadžiu.

0: Aj pre ní v štvorťfinále ja sa tu hudne zakončil a miestrujím sú tam tiež rally Zambuka Allstars. Po takým aj osobite mústvo ja raz praju, oni môža leca po takým v štvrtému ráze za sobou tu náš veľký finále v Miłoszycach dobyť. Ja si myslím, to je jasné, zašte sa to dotal nikomu poradilo nie, ale oni sme to tiež išlo prajili cečí raz za sobou, to by prvný raz bylo. A netko po takým je možno štvrtý raz dobyť a rúne sú sa snadne s dvema dobkoma odstavka přesadžili. Po takým je ešte šitko nucka, všimný ste kapitán Kašpor Gisvauk. Aj, beží dotáž šo po pláne, alebo by tiež išlo trošku snadnejšo, ať še si to očakovali?
1: Přesto, že jsme někde popílali u boja, na kůže pač ho po pláně běží. Musíme no, dvě snadně vymili, ale nekak to po nás tak jo, že musíme na konci šetce s jenom nebo dvěmi dubkami přesadit, můžeme. A musíme ho hačet a já vás pokojím.
0: To by se tyště na vysta kvalita potom takého turnírového mužstva, když potom na dubk tyž funguje a tyž byl taky snadný ryb, on se na konci toho přesadí. Pytně, či vy někdo tu také v hali nebo pošítku nebyl turnira, zase či vy snadno také trošku, a já praju raz, nevoplúvané mužstvo, když aj také mužstvo, když přece dobuče a ta počnem, že pytně, či vy jsou druzy snadno trošku žalivý a so přečivo vám ještě snadno 10% bude pracuje, nebo prajště nie, tak to nie.
1: Aj, vyzom už asi všetce, co chce pomôcť, je mojene tamo musím s dobrými rajerami ten dinky od obuč, so mojene nieké neobľúbované smut, ja nebo v prejo, snáno, niekto to musel dojel, ktorýž nerade na nás rajer, dokáž on embydžal, so mu silne smu, ale aj nie neobľúbované šnic, kúže musel majú svojich aj fénu, když to tak prejč môže, môte mámo a tamo tie.
0: Aj, tak to by to byť. Aj, Sile, jednoho prašeného džeta poprom, te cipokále potom ste a máte to separátnu vitrínu za naše zadkula pokále, že by máte to steho, majú ten osobite miestno, alebo skrýrení, že nekej posledný komor, co ste správne?
1: Nie, to ste po našo najlepšo rajera Eliasa Vestvie, tu na Jensa, kde je foto posol s našimi svým kamorkom, že ste ši horika ste a ja môžem sa veseliť, že tam Jensa dá si jen pokále k tomu šinže.
0: OK, da sa nádiam, zašte tam došť miestna je. My na kúžepad tún foto podľa nás na Instagram do našej story stajeme. Ja si myslím, to sú šíce čipní, kak to také upadá, kdež také cí. Snáno potom požíš o 4 zadkula byť finál pokale podľa sa stia. Ja som niečo slyšal, ale máte tiež lieca nové triko. A ešte popravom, taký ty máš ešte tún staré triko zdraščené, taký písané, hej, lila, červené, žlote. Ale máte tiež no merch, tak rec, no, nové triko. A samo se sponsorami, kak tomu?
1: Hej, na špilne Elias, ja sa lica jemo po henčke naprašovač, bohu te lušmili nám snano tie pulove, kolo a nojce, ako musel sponsorovač. Ja to mi jenu mailku písal, že kus vábeno za nás činu, že sme s tými dobytkami, ktoré sme hačo nekým sa docpili. A po nej to poprom relatív nekomplikované bolo, to sú prajli hej rade, a nekým mamo naše tanktopu hatte pulove.
0: Super. A pan, dis a pan Torsten?
1: Hej, to je jedna dobrá prašina. Mal ráda, čo bude. Snano je môj bude. Janne.
0: OK. My sme na kúže pár čipní. Hadza tu Jensa, Zambuka, Allstars, štvorte, dobyče, za sobou. Poradži, abo hač snáč opravd, že nech tu z druhých mústvo si môže Jensa tu titul zakovač na kúže pár. Je tiež dojšto kvality na tamnej strane stajne zastupené. To pokazajú tiež snadné úsledky. Zakytovariu titula, potajky my sme čipni a bio úsovania potom vyzvoniče štú, so tu ve veľkým finálu Miłoszycach na koncu přesadí.

0: Zatkula.
1: Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus,
2: Prinje Gopalske Mustvo Sokova Ralbice Hoki je piat kvečo Kruščicach serbski derby ve okresnej Vyšši Lize z 3-0 přečivo Prinjemu Mustvu športovej jednotki Kruščice dobylo. Rota celich u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Wauda a Richard Schneider. Ruk zazběhy do nové sezóny v teritoriu Zapadovužického Koparského zvierska by nimale 500 přiladovarjov widžało. Kmenski derby klasu niže v okresnej Lize mjez Koparjemi z Minakava a Radworja by so 2-2 skončil, ru Minakale by 150 přiladovarjov widžało. Přepytovanie po vorožení budyského tovarstva Divine Jane přes trie pravicarskú skupinu v januári 2025 je so bez úsledka zakončivo. Kajž státne rečníctvo ze Zorielca z Džili nesú so žani v obdielení skučičelio zvěstčič moli, tež nadpad na osoby před budyským modinským klubom Kurti júliu 2024 so dále nepřepytuje. Tež tam nesú moli žanoch skučičelio úsledčič, při nadpadže před dvěma letoma je pozdatně pravicarská skupina dvě osobě zraniva. Serbská vyšša šula ve Worklecach zahájí s novým šulským letom pilotovou fázu za nový koncept vuknenia. Šulerky a šulerio mají přichodže bole samostatně dživač a so při vukneniu bole sami organizovač, tež vopkát s médiemi mají trénovač, mimo toho zmeja každé čtvrt leta každým letníku čežiščo, s kterým so vo sebě zabírají. Co by so to od časa sem rádživo, so dvojne hodiny od 10 menšinou skruča, direktorka Diana Šočina praji na naprašovanie, so reaguje s tým na vúžadania dženstnišeho časa a nadžije so, so s novým novoriadovaniom dječí lepie vuknú a si tež same lepie pomáč vedia. Štonače mladých ľudí z Hornie Vúžice je so obdelilo na letušej akadémii komorno-hučbného svedženia Hornia Vúžica. Miachu 4 dny vúčbu podľa uznamných docentov, mes akademistami bieštaj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kašec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnázii. Kurs za mladé hudžbne talenty narodže v Rodzišču naviedowaše čelist profesor Nils Mönkemeyer. Nazvučovanú komornú hudžbu predstajich u mladí hudžbnice nedželu s koncertom cirkvi v Barče.
0: Zatkula.
3: Ach, Kale, što máš tyčen sa očo předvídané? Žence, pondžela, to dala vizo jenojš.
4: Zatkula, bitch.

0: Saatkula.
1: Naš krásne Saatkula Beach z Piotrbie. A dotos my słyšeli naše neuste zevste s Dybkom Dževečich, kež přeco miestom sme potajkým hižo druhej hodžine našeho dženstnišeho usobania a vizo sme dále Miłoćicach live. Při vulkým finálu našej Beach Volleyballovej tóry 2026. Turnier je miestom horcej fáze a blížime so přeco dále na piatému finále, prvný pofinále, tu hižo beží. Potajkým aj potom rávo cečemiestno a finále ište pobrachujte. Naša Lucky Loser Challenge ta tež ište dále beží, to môžu netko ižo riec, so po příchodnom spevie potom pokročujeme s druhým dželom, prvný džel tunšče so tu ište uhodnočí. A potom so zetkame v předrumie, tak rec, tu tej Jichanskej hale, tu stej tej Rajnišči, a potom tam je předrum, a tam so potom stajne jeden rajer od všetkých mústvov, kýž nesú se do kaónie fáze haj moli uvojovač, se tam, also so kvalifikovač. Všetci so potom tam prítku zetkajú, so bychme našu challenge dále moli činič, a potom Lucky Losera bôže tež mytovač. Ale bezo tež druhej hodince dále super hudba seda. Za tutun je dále náš Franz zamovite.
2: Tež ja vítam vás do druhej a s tým poslednej hodine Saatkula Beach Tour 2026. A vo pro hudbu sem so hižo postaral. Janka Hanka zaspieva z nového albuma Vokomiki spiev Zabudené.

holi, kaž po Božje voli, spivahu a džiwahu, rožku, že stav im boli, spokojeni ľudžo, po kraju nebuďo, to mi zna a to mi zna nešuďom, to mi zna je jenož tam, kde šasté nepřebyvám, naše leso, naše hona, našu rolu obstarám, slunca skáča a saku a džiwam, džiwam v obsanie, znáno mača, džiwam v oku, svoje bešitko v osanie, na rodnom našom statoku, z vutroby on ľubujú, skýča moje svoj bezkou statok generáciou, tule statok zbožo sa i cibi tu ze sviru, kupo svojich vodcov, haj, džoniš moci stavách sú, čišinský je spilov, kvališe si kraj, nespoce je džiwam, statok buďe raj, haj, donišem nemoce, cieča čím zač, přikranu sa noce,

Po finale je nimo, Rabotec je miestno s Rodinom Záhy a serbská raketa je to šafnová, što iš je v posledných minených cioch letách. Kujže tu spýtal, oni sú so přesadžili v pofinálu přečivo za Buka Allstars z 18-1 a stia v finálu potek im za Buka Allstars nastúpia v rie v cieče miestno přečivo 10. A v finálu serbská raketa

0: Zadkula. Šropjec.
1: Od 21 do 28 odmie so v Komorowie Hutova Nights. Piatk večer piskeja DJ Ben Davis, Elektrozalat a Hangover Crew a sobotu očakuje vás na Mainstage DJ IKG Diskotik a Kleptograf. Nimo to, môžete so na Technoflorie zase na Hangover Crew vieselič. Kunz tydzenia dađa komoročenio potom kusk mernišo vukličeč a to z gulašovej kanonu a šelakorými zabavami za svojby. Tuž noch se kunz tydzenia telko zviečič a račon ešte aktivnejšie pyta, nech dojnže se sobotu do 28. do Kopšina. Tam vodmier so po dlhým času zase junu sportové vubedžovanie vo najsilnejším Serbie. Tute započne so što na čohodin cicečí při kopšinjanským rodišču. Jeli máš lušť, môžeš so na Insta pola nuprako modžine abo pola pauka pšizevič. Za to trebaš ešte 2 do 4 pšečelo, sa menša jenu žonu vo mústvo a pšinožk vod 5 euro. A tu hišče jeden termín daleko v příchodě za měsíc, dokvaniša 8. džiato, od měso v srbských bázlicách bunkerová party. A to od 21 hodin při hače v srbských bázlicách. Potekin, jeli zon ještě tak spontánní z plánovaním, může česi bunkerov party v srbských bázlicách do vaší protoky zapísač.
0: Zadkula.

Seča, Seča, rozsudná, sačba, co tu uraje, znova snadne, stav 4-4, vône Malinovky urunali, dokéž je bůl tu horeka na, hej, na drevo přišel, to je vizor tuž stajne te užadanie, bobkec Jichanskej haly, tu máme verš, tu nie je pše vysoký, tak zodobia som ústva tu tež trošku na to připodobniť, potom trošku nišo přistajeť, tež přiúzača dobia opravdže jara čiste byč, dokéž je vak, kež kec bůl so dotkne je verša potom so odfizda, 5-4 za serbskú raketu, Matej Kobov přiúza, Diana přistají a silný nadbier, ale přiúzate, respektíve direktne a so preky, trošku daleko přistajne do bloka, protože tam a sem stajne a potom sú Malinovky z Božovny, môža urunač, 5-5. A Jozef Krauc s nárokom. Levica, tež niečo osobité ve volejbulu, metod ho zapřistají. Nadbier, dosaka, Kilian Sisch, tu, hej, nie pravie, trechiu bul, dosaka, 6-5 za Malinovky. Jozef Krauc znova. Ale předáloko, Rune ještě tak, uladal a ruce ročo ščanil Tiberius, statnik, tobě, Matinuk, nitko, 6-5, Matinuk s nadávkom. 6-6, pravě. Nadávk dosaka, 7-6, na tuto místě jižo raz Vulky Jack, šako so naše úsovanie ke konci kila. Na Bobkec Vojbu a šitkých, kisú tu koho, dokoho, okoho Bobkec Jichanskej hale tu šitko spřihotovali a nám tež lieca zase naš Vulky finále tu zmožnili, šo zase perfektne tu tež svieca. A netko môža som ani novky trošku odsadžiť, dvajdotka je předskoka 8-6. Jana nadávkom od Horeka. Nie, Antoni Rebe to je, vodajče. Jana aj na tamnom boku. 7-8. Kilian Sisch, Mabul, spřihotovane za nadávk. Dosredža. Přijúzate od Jozefa Krauca, nic ideálne, tak zrobí so od Horeka prekýrač s normálnym přírodom a potom opravdu silný nadbier Tadej Krečmar sreč blok a preky 8-8 tu stej, netko skrotkajša z húčbu a potom smieme tu nadžiomne live do večeria. Hej, slyšeč a skrotky interview ešte. I get those goosebumps every time.